No to teper známe od Kališa vžal. Hlavná téma z filmu znanoho, tak, pýt na hlavu Komba Bank. No, prednajmniej ja mám také asociácie. Paulu, tak kinčíme s hrabinom Maricom. Ja vás zaohočam, že bude si najte toto čivu platňu i sobie jej peresluchaty. I to ne raz, len paru raz. Prečeplat sa do vás toty čartáše všetko i budete všetko ich sobie špívat, jak máte ucho.